Radio B.

Dobrou noc s Rádiem B.

0: Jsou 4 hodiny na Rádiu B.
1: Pohodová noční hudba na Rádiu B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

Rádio Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc navrhl snížit věk trestní odpovědnosti u dětí na 13 let, platné pro nejzávažnější zločiny. Tato změna, plánovaná na leden 2028, čelí odporu některých politiků a dětského ombudsmana. Návrh vyvolává kontroverzní debaty o účinnosti a férovosti takové úpravy zákona. Po několika chladnějších dnech se o víkendu do Česka vrátí léto. Teploty vystoupají až ke 30 stupňům, ale už v neděli přijde studená fronta a ochlazení. Příští týden však může přinést opět velmi teplé počasí. Česká školní inspekce odhalila závažné pochybení na soukromé škole Heřmánek v Praze 8. Zákon se nedodržoval, prostředí bylo toxické a někteří žáci ani neměli vlastní místo v lavici. Škola manželů Adamcových přijde kvůli tomu o dotace v řádech milionů korun. Po 13 dnech úspěšně ukončili hasiči hašení rozsáhlého požáru v budově 34 ve Zlíně, který vypukl ve čtvrtek 9. července. Požár vedl ke zřícení 2/3 tohoto 11-podlažního objektu ve tvaru 77x270 metrů. Příčiny neštěstí stále prošetřují hasiči i policie. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.

Jo, krásný dobrý den, dámy a pánové, je to tady. Ladíte Bčko a od mikrofonu se hlásí bílý muž s černým srdcem. Wow, je to tak. Black Eye Top. Já jsem MC Marky a mám pro vás prima papáníčko. Vzal jsem černý hrnec a nakopal jsem to těma nejlepšíma ingrediencema. Funky, soul, jazz, rock and roll. Budeme rapovat, budeme stepovat, budeme rytmus milovat. A hlavně budeme tančit. No tak pojďme na to.

paráda. Jednou za 14 dní živá show, a to ve středu večer, pak v pravidelných opakování. Mě to baví. Bavíte ve mně vy. Celý svět mě baví, protože je pěkně barevnej.

funk soul brada. Oh yes! Posloucháte nejlepší show na celém světě. Takový je Black Eintopf. A já jsem dostatečně šílený. To mě nezná, to mě brzo pozná. Tak co? Chci zakřičet? Are you ready? Já teda rozhodně jo. The funk soul brada. The funk soul brada. No a jako první věcičku jsem si pro vás připravil Windbreaker, wow, wow, bude to tu pěkně foukat. No tak pojďte, dáme to na 100%, co vy na to? Jako vždycky, vytáhneme reprovedny, posolíme to, až sousedí vědí, zač je toho loket. Hit me, buďte funky.

tak co, pěkná záležitost, pěkně ze začátku, co vy na to? Clap your hands, everybody! Everybody, clap your hands! Rozjedeme to ještě, nebo se dáme dál nějakou věcičku? Já si myslím, že půjdeme dál. Tak jo, posloucháte Radio B a mám rád tuhletu hudbu, proto vám ji pouštím. Wow, wow, wow, taky v autě, pěkně to voslte, takže ať do ní 120 nebo Lambo, na řadě Los Mambo Jumbo. Hoho, začni trsat, nebuď flink, já ti pouštím do hlavy Prima Swing, takže jo, pojďte, Los Mambo Jumbos.

Jo, lidičky, posloucháte dvojhodinový nářez černý muziky. Jo, kluci ani holky se tady flákat nebudou. Tleskám tady na druhou a říkám, jo, zazní rap, jazz, taky blues, rock and roll a single Gallons of the Blues, partičky The Royal Flush. Tak se mi zdá, že přichází Mr. Rock and Roll, Forever Baby, DJ Hremy, posloucháte Radio B.

Rock and roll, který se přerodil z Red and Blue a pokračoval do Rockabilly Music. Rock and roll, hit it! Nebudeš se divit, když naštíví tě spirit, duch 90. let, chutná jako knedlíček, prima repíček, přichází partička, Duck E, Fresh E, Crew, páni, vybírám se skvělo soundtrack Ghostbusters 2, takže když se vám něco zjeví, who you gonna call? No jasně, krotitele duchů přímo z New York City, haha, jedeme na to!

Fresh and Crew. Wow, tomu říkám dobrá záležitost. Rádio B všichni ladí, protože jsou mladí, jim nevadí, že když občas to neladí, další track nebude tu klid. New Jazz, další pecka Mother Earth. Bad as sweet, no jo, takže teď zase budeme trošičku za intelektuály, no proč ne, přesně takovýhle pořad náš je, každý ať si vybere prostě to svoje, ať je to funky, soul, jazz, nebo rock and roll, od Maklu se hlásí MC Marky, ten co má rád pivopárky a strašně rád tancuje, no takže pojďme na to, pojďme trochu jazzovat, pojďme se trochu bavit a hlavně nepřestávejme tančit, v rytmu jančit.

Wow, tak co, kluci a holky, trsáte? Poslouchá nás celá planeta, co jmenuje se Areta, ať si bílej, žlutej nebo černej. Black Eintopfu zůstaň kámo věrnej, buď si jistý, že jsem jetej, jsem prostě šílenec MC Márky a tohle to je skvělej pořád. Mám tady černý hrnec a mám v něm hodně barený muziky a dáme si trošičku 90, co je na to? CNC Music Factory, bang the beat, beat, či nebeat, já rozhodně říkám beat, tak jo. Je to na 100% jako vždycky, chutná vám to, servíruj další porci, hit me!

Oh yeah. Slunce svítí, lidé se kroutí, nenormálové ty se hroutí. Oh no trouble, žádný trampoty, vytahuj barevný brejle, čepice i kaloty. Jsem totiž funky man, hoho. A my máme pravý jazz, jam, jimmy check. Servírují domácí chlebíček a opravdu je to jam nebo paštička. CNC Music, to byla ale dobrá partička. Pokračujeme dál a už jsme v 80. letech. To znamená, že se dáme nějakou pecku od stylu zvaného New Jack Swing. Gotta be a leader, wow, partička říkají this guy. Takže jo, to je teda ráj, pokračujeme stále dál. Posloucháte Radio B a posloucháte Black Eyed Top. Já jsem bílý muž s černým srdcem. Ladies and gentlemen, jedeme dál, 80. léta, takže to dáváme dál a dál a dál. Postupujeme postupně dekádama. Takže jo, pěkně si to užijte. Pojďme na to, New Jack Swing.

swing, come on, New Jack swing, yo, yo, New Jack swing, come on, New Jack swing, oho, co tomu říkáte, 80. léta na Radio B, pošlu vám hudbu do mozku, udělá z vás trosku, josku, no jasně, improvement, conquest, body movement, pokračujeme dál, to znamená, že si dáme zase první polovinu 80. let a to už nám začne zapáchat trošičku funky music, i když se trochu disco, ale i to patří do našeho programu, no jasně, pořádný hrneček a já se nemám si hrmareček, uhuhu, funky, funky, jedeme dál, dámy a pánové, světelná podlaha a za chvíli nás čekají hranatý káry od Máry, go, go, go, go, prvních 30 minut za náma a já doufám, že vás to baví, jo.

Clap your hands, everybody. Everybody, clap your hands. Oh, clap your hands, everybody. Everybody, clap your hands. No jo, tak to se mi tu rýmuje. V křesle koženém libuje. Ten, kdo rytmus miluje, nelituje, že je tady s námi. Páni, dámy, jsme tu s vámi na Radio B. Groomy, groomy, mass production. Přesně tenhle ten single jsem si tady dal. To znamená, že jednou nohou v osmdesátkách, ale už jsou tady pomalu sedmdesátky. Prima hrátky a s nima afra na hlavách a hranatý hlavy. Oh, zažijeme salvy. Černej vinyl se pěkně točí.

Pau. No, pěkně to šlape, pěkně to duní, ti chlapci, co umí. Zdravím všechny kamarády, zdravím všechny bratry. Rozdudíme Krkonoše, Šumovu i Tatry. Dáme nudě adio, poslouchejte naše rádio. Tak teď jsem hack, na řadě je další track. Zjevil jsem ve studiu rapper Tupac. Hej, co tady, kámo, chceš? Cože, další funky, kámo, není to vůbec žádný problém. Jedeme čistý 70. léta, přichází bandička, která se říká Star Card. Wow, pěkně to šlape. Hranatý káry, posílám houdovo od MC Homary do celého světa, tak

Wow, tak musíte uznat, že tahle ta pecka je vážně rázná. Máš mě za blázna? No jasně, kámo. Vyčisti se ale před svým prahem a vem rovnou tébych, protože na řadě je tady Henrik Devich. Kámo, tak se mi zdá, že přímo z USA přicházíme do Evropy, a to přímo do Polské lidové republiky. Ano, ano, slyšíte dobře. A teď si pochutná nějaký jazyček. No, přichází totiž bezva jazyček nebo jazz rock. Nechám to na vás, pan Devich.

Wow, no lidičky, tak co tomu říkáte? Tak tohle to bylo jednou nohou v 70 a už se nám tam pomalu vtírá tak trošičku rock and roll music. Paří Brno, Paří Mnichov a město Dessau v Německu. Dessau, protože pouštím funky Nassau a zdá se, že už se nám tady trošičku vtírá 60. To mám, když to bublá, huha, hurá.

Oh, funky, funky, hi, tak už si tady jedeme 60. léta, tohle pecka, to byl Slan, hit me, přichází Martha Whitney, že je bílá podle jména, neznamená, že je líná, a že já prej mluvím jako buzik, já se říkám MC Mark, co má rád black music, pojedeme tedy dál, jo, co vy na to, Martha Whitney, 60. léta, mám to rád, oh, jedem, oh, jo.

Wow, tomu říkám 60. leta jako vytištěný. Dámy a pánové, pokračujeme dál. Afra na hlavě, velký brejle a kalhoty do zvonu. Ginny značky Levis, teď přichází Betty Davis. It's my life. Takže jdeme stále, co to je? Je to zase funky nebo soul? Jsou to 60. Prima hrátky.

It's my life, tak tohle to je můj život a já mám pro vás poselství. Bude to OK a budeme se smát. A budeme si dobrou hudbu hrát, ve větru si jen tak vlát. A líčky, já vám něco povím, mám vás rád. A pouští vám stále dobrou muziku, takže ještě další 60. záležitost. I feel an arch. Hit me! Zůstaňte černý, i když jste bílý.

Roller Body. Hej, kámo, mám tady bit, mám tady basu a mám tady dost kytár. Tak tohle to byl skvělý single Go Go Sitar. Střílím pecky jako říčné hry. Přichází Mr. Rock'n'Roll, Chucky Berry a jeho skvělá pecka I Want To Be Your Driver. Jakože bych chtěl být tvůj řidič. Oh, oh, oh.

down. I want to be your driver. Tak co, holky a kluci, přichází slečna Lucy. Lucy je ta, co se ráda napije, ale rozdou dobrou náladu nezabije. Stále jen Mr. Rock and Roll.

No, wow, wow, Miss Lucy, big old darling. Hej, mami, za tuhle tu hudbu jsem ti vděčný, protože rock and roll, ten je tady věčný. Přichází Joe Houston, další pecička. Ovšem pozor, jednou nohou opět swingový muzice. To znamená, že se posuneme opět dál. Je to swing nebo rhythm and blues, je to Eindhoven.

Oh wow, dámy a pánové, máme tady 20. minutu druhé poloviny našeho programu Black Eintop, Klepy ty klap, tak my chceme rock and roll, to je teda goal, posíláme to dál. Z rock and roll, red and blue nebo boogie woogie nás čeká další dekádička. A bych ti neping, posílám ti prima swing, takže se posouváme přímo do 30. let.

tak, wow, jsem jak rozjetej vláček, nebo jako ptáček, přichází Bobby Bird. Dámy a pánové, jestli jsme si dali swingovou hudbu, tak teď si dáme trošičku jazzíček, co by na to? Each time I think of you, každou chvíli na tebe myslím, páni, tady je někdo zamilovaný, láska.

Jo, tak takovýhle je přesně náš pořád, dámy a pánové. Máme tady 30. minutu druhé poloviny našeho programu a můžu říct, že hraju černý a hraju cool. Nejsem žádný vůl, co hraje tak něco jako něco na půl. Veme na to hůl a říkám yes. A je jazz, dámy a pánové, ovšem přidáme trošičku beatu. Co vy na to? Čekají nás tady partička říkající Gangstar a vybírám opět další filmovou záležitost. Jazzing! Ovšem z filmu Mo Better Blues, tak si to pojďme užít. Otočte čepici, včapněte nějakou slepici a pojďte tančit. Budeme rapovat, stepovat, protože takovej byl hip-hop 90. let. Pojďme na to! Musical Jazz!

Jazz Tank, Mo Better Blues. No jasně, za mikrofonem skvělej guru a za kolama DJ Premo. Jo, dámy a pánové, pokračujeme dál, protože I'm Top se pomalu, ale jistě krátí. Jedeme dál, přichází, wow, další záležitost. Rob Bass, tady přednedávnem zesnul, zdá se, že si dneska hrajeme samý mrtvoli. Je to tak, ale prostě tady jsou s náma a žijou a dokama tady bude slunce a MC Marky, tak se tahle ta hudba bude hrát. No, tak pojďme na to, hit me, starý dobrý rapovej flak.

Báby, báby, báb, dámy a pánové, stále to jede, hraju pro všechny šílence a janky, buďte happy, buďte funky, pozdravujte Vlaďky, Dominiky, Hanky, z práce moje kámoše, co rádi baští langoše, Prima Rýmek, MC Mark, to je ale týpek a já vám pouštím dál, dál nedávám pokoj, ha, opět funky, new master of sounds, máme tady posledních 20 minut, tak to ještě pořádně posolte non max.

parapa, tančím, skáču, kroutím bokama, krkem, ušima, bokama, ať že dostanu rozum, kdy přijde tenhle ten posun, kámo, já ti říkám, to už budu 3 hodiny studené, ale furt budu klepat v rytmu funku, jedeme stále dál, Blackfoot, Blackfoot, jo, jo, jo, je to good.

Další track je paní Marta Ren, je to jako sen, vytáhnu tě ven, nebudeš už doma hnít, roztančíme spolu celou street, ulice, beaty do tvý palice, po na báječku je tradice, no tak pojďme na to, protože ten čas je opravdu neúprosnej a Marta je prostě boží, přišla vám to říct a bude vám tady zpívat. Marti, Marti, se mi to líbí. Jsem bílý muž s černým srdcem a doufám, že vy taky. Buďte nám věrní, pište a posílejte do celého světa.

0: I'll give it to you.
1: Tak jo, a máme tady poslední čas, Black Eyed Top 4 byla ve dne v noci, chvalte Hospodina, kterého miluje VIP Spodina, a my si dáme styl, který přesně o tom je, přichází Jackson Sisters, a to znamená co? No jasně, že poslední čas patří těm nahoru, no jasně, to gospel, hallelujah!

očistěte duši, tančete, křičte, chválte pána. Z večera, poledne nebo z rána, dámy a pánové, tohleto je radost, čistá radost, tohleto je gospel music na Radio B a Jackson Sisters. A my máme posledních 7 minut. A co si dáme ještě? Něco podobného? No jasně, protože tohleto patří do našeho programu. Takže glory, glory, aleluja, and yes, and indeed. Ho-ho-ho. Jedeme dál, jedeme stále v gospelu. Takže jo, ať je kostel a Radio B.

neskutečný, neskutečný, gloria, aleluja. Na Plíbecky jedeme. Dámy a pánové, chtěl jsem moc poděkovat, že jste to tady dneska se mnou vydrželi. Hráli jsme funky, soul, jazz, rock and roll, rapovali jsme, stepovali jsme, vzali jsme to pěkně z ostra. Já vám moc děkuju, příště na shledanou, anebo v pravidelných opakování. Klidně mi napište, že jsem blázen, protože mě to baví, bavíte mě, my a tohle to skvělý rádio. Díky a hezký dobrý den, krásný večer, nebo krásné dobré ráno, Radio Black B, přesně tak, Black B, kdo to ví? Čau, já jsem MC Marky, ahoj.

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc navrhl snížit věk trestní odpovědnosti u dětí na 13 let, platné pro nejzávažnější zločiny. Tato změna, plánovaná na leden 2028, čelí odporu některých politiků a dětského ombudsmana. Návrh vyvolává kontroverzní debaty o účinnosti a férovosti takové úpravy zákona. Po několika chladnějších dnech se o víkendu do Česka vrátí léto. Teploty vystoupají až ke 30 stupňům, ale už v neděli přijde studená fronta a ochlazení. Příští týden však může přinést opět velmi teplé počasí. Česká školní inspekce odhalila závažné pochybení na soukromé škole Heřmánek v Praze 8. Zákon se nedodržoval, prostředí bylo toxické a někteří žáci ani neměli vlastní místo v lavici. Škola manželů Adamcových přijde kvůli tomu o dotace v řádech milionů korun. Po 13 dnech úspěšně ukončili hasiči hašení rozsáhlého požáru v budově 34 ve Zlíně, který vypukl ve čtvrtek 9. července. Požár vedl ke zřícení 2/3 tohoto 11-podlažního objektu ve tvaru 77x270 metrů. Příčiny neštěstí stále prošetřují hasiči i policie. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Hoď se do klidu s Rádiem B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Film Wham! 10 Days in China zkoumá fascinující historickou událost, kdy se George Michael a skupina Wham! Stali prvním západním popovým bandem na koncertě v Číně v roce 1985. Tento popový dokument ukazuje nejen hudební talent, ale také kulturní a politický význam této nezapomenutelné cesty. Sleduje, jak pod vedením managementu Wham! Vznikla odvážná myšlenka upoutat pozornost a proniknout na americký trh. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Hradecký fotbalový tým se po více než třech desetiletích vrací na evropskou scénu, když dnes od 20 hodin vyběhne v předkole Evropské ligy proti norskému Tromse. Tento historický návrat připomíná rok 1995, kdy Hradec naposledy zazářil na evropských trávnicích a může se těšit na nezapomenutelný večer. Jablonec mezitím zamíří do chorvatského Varaždínu, kde se pokusí vytvořit si výhodnou pozici do odvety konferenční ligy a doufá, že jejich fanoušci budou fandit nejen hlasitě, ale i vesele. Jste fanoušky tenisu a nechcete propásnout žádnou šanci? Zúčastněte se soutěže na Livesport Prague Open a možná si domů odvezete ceny od Mercedes-Benz Česká republika. Turnaj začne 23. července a slibuje spoustu napínavých momentů. Tour de France přináší napětí až do posledního šlápnutí do pedálu. A vy se nyní můžete zapojit. Odpovězte správně na pár otázek a nejenže podpoříte svůj oblíbený tým, ale možná i vyhrajete jednu z fantastických cen. Stačí navštívit stránky ČT Sport a zábava 2024 může začít. Ve vodním slalomu v Oklahomě se z mistrovství světa nečekaně staly antikahrami vedoucí kanoistka světového poháru Martina Sadková a stříbrný olympionik z Tokia 2021 Lukáš Rohan. Čeští fanoušci však nemusí zoufat, protože na startu pátečního semifinále se objeví Tereza Kneblová, Adriana Morenová, Lukáš Kratochvíl a Václav Chaloupka. Připravte se na vzrušení ve čtvrtek od 17.05 na kanálu ČT Sport Plus, kde bude probíhat přímý přenos semifinálových jízd. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Posloucháš Sebe

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Vítejte u zajímavosti ze světa infrastruktury. V kraji Tesalia v Řecku se most oficiálně zřítil v roce 2003 a 23, když ho poničily historické záplavy, ale místní řidiči jej přesto nadále využívají navzdory zřejmému nebezpečí. Je fascinující, jak lidská odolnost někdy překračuje i rizika. Mějte se hezky a naslyšenou na rádiu B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Tvoje srdce bije v houseovém rytmu.

0: Rádio B. Od lidí pro lidi.
1: Posloucháš Sebestřed na Bčku a teď nás čeká synthpopová bandička z amerického Marylandu, která si říká Future Island. No a my si dáme jejich track Cave. Tak pojďme na to.

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc navrhl snížit věk trestní odpovědnosti u dětí na 13 let, platné pro nejzávažnější zločiny. Tato změna, plánovaná na leden 2028, čelí odporu některých politiků a dětského ombudsmana. Návrh vyvolává kontroverzní debaty o účinnosti a férovosti takové úpravy zákona. Po několika chladnějších dnech se o víkendu do Česka vrátí léto. Teploty vystoupají až ke 30 stupňům, ale už v neděli přijde studená fronta a ochlazení. Příští týden však může přinést opět velmi teplé počasí. Česká školní inspekce odhalila závažné pochybení na soukromé škole Heřmánek v Praze 8. Zákon se nedodržoval, prostředí bylo toxické a někteří žáci ani neměli vlastní místo v lavici. Škola manželů Adamcových přijde kvůli tomu o dotace v řádech milionů korun. Po 13 dnech úspěšně ukončili hasiči hašení rozsáhlého požáru v budově 34 ve Zlíně, který vypukl ve čtvrtek 9. července. Požár vedl ke zřícení 2/3 tohoto 11-podlažního objektu ve tvaru 77x270 metrů. Příčiny neštěstí stále prošetřují hasiči i policie. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Rádio Bčko. Beaty tvého srdce. Rádio B.cz.

0: Hudební novinky na rádiu B.
1: Rick Ross, mimořádně úspěšný rapper a zakladatel labelu Maybach Music Group, představuje své nové album Set in Stone. Jeho charakteristický styl plný luxusu a tvrdých beatů se opět ukazuje, ačkoliv zde nechybí některé obehrané motivy. Album míchá inspirativní momenty s několika přešlapy, což je pro fanoušky očekávaný mix. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.
2: Radio B.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Hradecký fotbalový tým se po více než třech desetiletích vrací na evropskou scénu, když dnes od 20 hodin vyběhne v předkole Evropské ligy proti norskému Tromse. Tento historický návrat připomíná rok 1995, kdy Hradec naposledy zazářil na evropských trávnicích a může se těšit na nezapomenutelný večer. Jablonec mezitím zamíří do chorvatského Varaždínu, kde se pokusí vytvořit si výhodnou pozici do odvety konferenční ligy a doufá, že jejich fanoušci budou fandit nejen hlasitě, ale i vesele. Jste fanoušky tenisu a nechcete propásnout žádnou šanci? Zúčastněte se soutěže na Live Sport Prague Open a možná si domů odvezete ceny od Mercedes-Benz Česká republika. Turnaj začne 23. července a slibuje spoustu napínavých momentů. Tour de France přináší napětí až do posledního šlápnutí do pedálů. A vy se nyní můžete zapojit. Odpovězte správně na pár otázek a nejenže podpoříte svůj oblíbený tým, ale možná i vyhrajete jednu z fantastických cen. Stačí navštívit stránky ČT Sport a zábava 2024 může začít. Ve vodním slalomu v Oklahomě se z mistrovství světa nečekaně staly antikahrami vedoucí kanoistka světového poháru Martina Sadková a stříbrný olympionik z Tokia 2021 Lukáš Rohan. Čeští fanoušci však nemusí zoufat, protože na startu pátečního semifinále se objeví Tereza Kneblová, Adriana Morenová, Lukáš Kratochvíl a Václav Chaloupka. Připravte se na vzrušení ve čtvrtek od 17.05 na kanálu ČT Sport Plus, kde bude probíhat přímý přenos semifinálových jízd. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

tichá, obchody zavřený, oranžová o samotě bliká. A po mně zbyde hromada krámů, lampy svítí, zasínej až kránu. Nechci jít domů ke zdem a jejich němotě tváří, tvář samotě pátrám po hodnotě a vždycky najdu tebe, tvůj dotek.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku. Sebestřed.
1: Hoď se do klidu s rádiem B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Přijď zažít neopakovatelnou energii v samém srdci Prahy. Doráž na D&B with Night v legendárním klubu Roxy. Těšit se můžeš na noc nabitou exkluzivními B2B sety, které zaručují tu nejlepší atmosféru a výběr toho nejzajímavějšího z aktuální drum and bass scény.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
3: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Je pravé poledne na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Jan Heischmann, známý plzeňský politik, regionální historik a spisovatel, tragicky zahynul při autonehodě na Slovensku v minulém týdnu. Jeho smrt byla oznámena na facebookovém profilu politického hnutí STAN. Nečekaný odchod ve věku 49 let zarmoutil nejen jeho blízké, ale i celou politickou scénu. Premiér Andrej Babiš vyjádřil nespokojenost, že nebyl informován ohledně evropské protiraketové koalice. Ministr obrany Jaromír Zuna přiznal, že informace neprošla k Babišovi. Vláda má i přes kritiku zájem do koalice vstoupit. V posledních letech se umělá inteligence stává pro politiky mocnou, ale také nebezpečnou zbraní. Politické strany čím dál více využívají generativní umělou inteligenci pro tvorbu obsahu na sociálních sítích, často bez označení původu. Evropská směrnice by měla tuto praxi regulovat a omezit tak manipulativní vliv. Česká lékařka Pavla Tichá z Univerzity Karlovy v Praze a její mezinárodní tým odhalili mechanismus, kterým nádorové buňky unikají imunitnímu systému. Výzkum ukázal, že klíčovou roli hraje protein NCOR2. Toto zjištění může přinést nové možnosti v léčbě rakoviny. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
2: Posloucháš rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio B.cz.

0: Penalties against possession of a drug should not be more damaging to an individual than the use of the drug itself. Nowhere is this more clear than in the law against possession of marijuana in private for personal use.
1: Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Hradecký fotbalový tým se po více než třech desetiletích vrací na evropskou scénu, když dnes od 20 hodin vyběhne v předkole Evropské ligy proti norskému Tromse. Tento historický návrat připomíná rok 1995, kdy Hradec naposledy zazářil na evropských trávnicích a může se těšit na nezapomenutelný večer. Jablonec mezitím zamíří do chorvatského Varaždínu, kde se pokusí vytvořit si výhodnou pozici do odvety konferenční ligy a doufá, že jejich fanoušci budou fandit nejen hlasitě, ale i vesele. Jste fanoušky tenisu a nechcete propásnout žádnou šanci? Zúčastněte se soutěže na Live Sport Prague Open a možná si domů odvezete ceny od Mercedes-Benz Česká republika. Turnaj začne 23. července a slibuje spoustu napínavých momentů. Tour de France přináší napětí až do posledního šlápnutí do pedálu. A vy se nyní můžete zapojit. Odpovězte správně na pár otázek a nejenže podpoříte svůj oblíbený tým, ale možná i vyhrajete jednu z fantastických cen. Stačí navštívit stránky ČT Sport a zábava 2024 může začít. Ve vodním slalomu v Oklahomě se z mistrovství světa nečekaně staly antikahrami vedoucí kanoistka světového poháru Martina Sadková a stříbrný olympionik z Tokia 2021 Lukáš Rohan. Čeští fanoušci však nemusí zoufat, protože na startu pátečního semifinále se objeví Tereza Kneblová, Adriana Morenová, Lukáš Kratochvíl a Václav Chaloupka. Připravte se na vzrušení ve čtvrtek od 17.05 na kanálu ČT Sport Plus, kde bude probíhat přímý přenos semifinálových jízd. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Radio B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: A teď si dáme rockovou pecku na Bčku.
1: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Jedna hodina odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Jan Heischmann, známý plzeňský politik, regionální historik a spisovatel, tragicky zahynul při autonehodě na Slovensku v minulém týdnu. Jeho smrt byla oznámena na facebookovém profilu politického hnutí STAN. Nečekaný odchod ve věku 49 let zarmoutil nejen jeho blízké, ale i celou politickou scénu. Premiér Andrej Babiš vyjádřil nespokojenost, že nebyl informován ohledně evropské protiraketové koalice. Ministr obrany Jaromír Zuna přiznal, že informace neprošla k Babišovi. Vláda má i přes kritiku zájem do koalice vstoupit. V posledních letech se umělá inteligence stává pro politiky mocnou, ale také nebezpečnou zbraní. Politické strany čím dál více využívají generativní umělou inteligenci pro tvorbu obsahu na sociálních sítích, často bez označení původu. Evropská směrnice by měla tuto praxi regulovat a omezit tak manipulativní vliv. Česká lékařka Pavla Ticha z Univerzity Karlovy v Praze a její mezinárodní tým odhalili mechanismus, kterým nádorové buňky unikají imunitnímu systému. Výzkum ukázal, že klíčovou roli hraje protein NCOR2. Toto zjištění může přinést nové možnosti v léčbě rakoviny. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Ujel mi vlak,

0: blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Pozor, pozor, tenisoví fandové. Na kurtu ve Štvanici se rozhořela bitva o postup do čtvrtfinále turnaje WTA Prague Open 2024. Nikola Bartuňková právě bojuje proti Lanlaně Tararudíové z Thajska, zatímco Barbora Krejčíková si to rozdává s Lucí Havlíčkovou. Sledujte to na ČT Sport a nechte se unést tenisem. Ve světě českého fotbalu zavládl nostalgický moment, když rekordman Milan Petržela v 43 letech ukončil kariéru. Tento záložník nastřílel za 22 sezon 60 gólů v 5 stech 37 ligových zápasech. I když už nenastoupí za Slovácko, slíbil, že fotbal zůstane jeho vášní a bude hrát pro zábavu. Bucha se vrátil do akce v MLS a střílel jako ostřílený střelec, když bohatýrským výkonem přispěl 2 góly k vítězství Cincinnati. Tato fotbalová euforie přilákala pozornost fanoušků, kteří byli svědky návratu formy, která zahřívá srdce jako šálek dobré kávy v pondělí ráno. Kdo ví, zda nám Bucha příště nenadělí i hat-trick. Hradecký fotbalový tým se po více než 3 desetiletích vrací na evropskou scénu, když dnes od 20 hodin vyběhne v předkole Evropské ligy proti norskému Tromse. Tento historický návrat připomíná rok 1995, kdy Hradec naposledy zazářil na evropských trávnících a může se těšit na nezapomenutelný večer. Jablonec mezitím zamíří do chorvatského Varaždínu, kde se pokusí vytvořit si výhodnou pozici do odvety konferenční ligy a doufá, že jejich fanoušci budou fandit nejen hlasitě, ale i vesele. A to je to vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Radio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Přijď zažít neopakovatelnou energii v samém srdci Prahy. Doráž na D&B with Night v legendárním klubu Roxy. Těšit se můžeš na noc nabitou exkluzivními B2B sety, které zaručují tu nejlepší atmosféru a výběr toho nejzajímavějšího z aktuální drum and bass scény.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
3: Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. V náměšti se zřítil vrtulník Bell UH-1 Itzka Venom, který je americkým lehkým dvoumotorovým víceúčelovým strojem a armáda ho vlastní od roku 2020. Tento vrtulník, součást řady H-1, představuje vrchol vojenské technologie a je schopen přepravovat vojáky i náklad, přitom poskytovat palebnou podporu. Odolný vůči střelám doráže 23 mm, slouží především v americké armádě od konce 50. let. Ve čtvrtek na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou havaroval vojenský vrtulník Venom. Na palubě bylo 5 vojáků, přičemž jeden z nich tragicky zahynul. Událost vyšetřují armádní orgány a podrobnosti nehody se zjišťují. V horní části Václavského náměstí probíhá rekonstrukce, která bude trvat ještě rok a již 2 roky započala. Nyní se pokládají koleje od Vodičkovy ulice k Národnímu muzeu. Tramvaje by se měly vrátit v roce 2024. Rekonstrukce Vinohradské tržnice v Praze stále pokračuje a konce zdá se nebere. Podle investora, společnosti Albert, se stavební práce mají nyní znovu naplno rozběhnout a dokončení je plánováno na prosinec. Tato stavba, která začala již před několika lety, je komplikována její technickou náročností a stavebním povolením platným od roku 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Posloucháš Zlomený beaty na B.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Pozor, pozor, tenisoví fandové. Na kurtu ve Štvanici se rozhořela bitva o postup do čtvrtfinále turnaje WTA Prague Open 2024. Nikola Bartuňková právě bojuje proti Lanlaně Tararudíové z Thajska. Zatímco Barbora Krejčíková si to rozdává s Lucí Havlíčkovou. Sledujte to na ČT Sport a nechte se unést tenisem. Ve světě českého fotbalu zavládl nostalgický moment, když rekordman Milan Petržela v 43 letech ukončil kariéru. Tento záložník nastřílel za 22 sezon 60 gólů v 5 stech 37 ligových zápasech. I když už nenastoupí za Slovácko, slíbil, že fotbal zůstane jeho vášní a bude hrát pro zábavu. Bucha se vrátil do akce v MLS a střílel jako ostřílený střelec, když bohatýrským výkonem přispěl 2 góly k vítězství Cincinnati. Tato fotbalová euforie přilákala pozornost fanoušků, kteří byli svědky návratu formy, která zahřívá srdce jako šálek dobré kávy v pondělí ráno. Kdo ví, zda nám Bucha příště nenadělí i hat-trick. Hradecký fotbalový tým se po více než 3 desetiletích vrací na evropskou scénu, když dnes od 20 hodin vyběhne v předkole Evropské ligy proti norskému Tromse. Tento historický návrat připomíná rok 1995, kdy Hradec naposledy zazářil na evropských trávnících a může se těšit na nezapomenutelný večer. Jablonec mezitím zamíří do chorvatského Varaždínu, kde se pokusí vytvořit si výhodnou pozici do odvety konferenční ligy a doufá, že jejich fanoušci budou fandit nejen hlasitě, ale i vesele. A to je to vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Vítejte u zajímavosti ze světa infrastruktury. V kraji Tesalia v Řecku se most oficiálně zřítil v roce 2003 a 23, když ho poničily historické záplavy, ale místní řidiči jej přesto nadále využívají navzdory zřejmému nebezpečí. Je fascinující, jak lidská odolnost někdy překračuje i rizika. Mějte se hezky a naslyšenou na rádiu B. A teď zpátky k zajímavé hudbě. Rokuj.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

To nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu Novinky na

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. V Náměšti se zřítil vrtulník Bell UH-1 Itzka Venom, který je americkým lehkým dvoumotorovým víceúčelovým strojem a armáda ho vlastní od roku 2020. Tento vrtulník, součást řady 1, představuje vrchol vojenské technologie a je schopen přepravovat vojáky i náklad, přitom poskytovat palebnou podporu. Odolný vůči střelám doráže 23 mm, slouží především v americké armádě od konce 50. let. Ve čtvrtek na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou havaroval vojenský vrtulník Venom. Na palubě bylo 5 vojáků, přičemž jeden z nich tragicky zahynul. Událost vyšetřují armádní orgány a podrobnosti nehody se zjišťují. V horní části Václavského náměstí probíhá rekonstrukce, která bude trvat ještě rok a již 2 roky započala. Nyní se pokládají koleje od Vodičkovy ulice k Národnímu muzeu. Tramvaje by se měly vrátit v roce 2024. Rekonstrukce Vinohradské tržnice v Praze stále pokračuje a konce zdá se nebere. Podle investora, společnosti Albert, se stavební práce mají nyní znovu naplno rozběhnout a dokončení je plánováno na prosinec. Tato stavba, která začala již před několika lety, je komplikována její technickou náročností a stavebním povolením platným od roku 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Hity, které znáte právě teď na B.

0: Hudební novinky na rádiu B.
1: Rick Ross, mimořádně úspěšný rapper a zakladatel labelu Maybach Music Group, představuje své nové album Set in Stone. Jeho charakteristický styl plný luxusu a tvrdých beatů se opět ukazuje, ačkoliv zde nechybí některé obehrané motivy. Album míchá inspirativní momenty s několika přešlapy, což je pro fanoušky očekávaný mix. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.
2: Posloucháš Zlomený beaty na Báčku.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Pozor, pozor, tenisoví fandové. Na kurtu ve Štvanici se rozhořela bitva o postup do čtvrtfinále turnaje WTA Prague Open 2024. Nikola Bartuňková právě bojuje proti Lanlaně Tararudíové z Thajska. Zatímco Barbora Krejčíková si to rozdává s Lucí Havlíčkovou. Sledujte to na ČT Sport a nechte se unést tenisem. Ve světě českého fotbalu zavládl nostalgický moment, když rekordman Milan Petržela v 43 letech ukončil kariéru. Tento záložník nastřílel za 22 sezon 60 gólů v 5 stech 37 ligových zápasech. I když už nenastoupí za Slovácko, slíbil, že fotbal zůstane jeho vášní a bude hrát pro zábavu. Bucha se vrátil do akce v MLS a střílel jako ostřílený střelec, když bohatýrským výkonem přispěl 2 góly k vítězství Cincinnati. Tato fotbalová euforie přilákala pozornost fanoušků, kteří byli svědky návratu formy, která zahřívá srdce jako šálek dobré kávy v pondělí ráno. Kdo ví, zda nám Bucha příště nenadělí i hat-trick. Hradecký fotbalový tým se po více než 3 desetiletích vrací na evropskou scénu, když dnes od 20 hodin vyběhne v předkole Evropské ligy proti norskému Tromse. Tento historický návrat připomíná rok 1995, kdy Hradec naposledy zazářil na evropských trávnících a může se těšit na nezapomenutelný večer. Jablonec mezitím zamíří do chorvatského Varaždínu, kde se pokusí vytvořit si výhodnou pozici do odvety konferenční ligy a doufá, že jejich fanoušci budou fandit nejen hlasitě, ale i vesele. A to je to vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

se tu snažím představit si nepředstavitelný, ale kdybych s tím přestal, moje myšlenky jsou temný, takže musím, jinak se dusím, prostor se zmenšuje, bez dobra dojde k implozi, já nechci zemřít.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Přijď zažít neopakovatelnou energii v samém srdci Prahy. Doráž na D&B with Night v legendárním klubu Roxy. Těšit se můžeš na noc nabitou exkluzivními B2B sety, které zaručují tu nejlepší atmosféru a výběr toho nejzajímavějšího z aktuální drum and bass scény.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
3: Big Beat na Béčku. To může.

proud té nejlepší hudby, kterou na Béčku máme. To je Béčko. Každé všední odpoledne

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. V Náměšti se zřítil vrtulník Bell UH-1 Itzka Venom, který je americkým lehkým dvoumotorovým víceúčelovým strojem a armáda ho vlastní od roku 2020. Tento vrtulník, součást řady 1, představuje vrchol vojenské technologie a je schopen přepravovat vojáky i náklad, přitom poskytovat palebnou podporu. Odolný vůči střelám doráže 23 mm, slouží především v americké armádě od konce 50. let. Ve čtvrtek na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou havaroval vojenský vrtulník Venom. Na palubě bylo 5 vojáků, přičemž jeden z nich tragicky zahynul. Událost vyšetřují armádní orgány a podrobnosti nehody se zjišťují. V horní části Václavského náměstí probíhá rekonstrukce, která bude trvat ještě rok a již 2 roky započala. Nyní se pokládají koleje od Vodičkovy ulice k Národnímu muzeu. Tramvaje by se měly vrátit v roce 2024. Rekonstrukce Vinohradské tržnice v Praze stále pokračuje a konce zdá se nebere. Podle investora, společnosti Albert, se stavební práce mají nyní znovu naplno rozběhnout a dokončení je plánováno na prosinec. Tato stavba, která začala již před několika lety, je komplikována její technickou náročností a stavebním povolením platným od roku 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu Novinky na rádiu.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Film Wham! 10 Days in China zkoumá fascinující historickou událost, kdy se George Michael a skupina Wham! Stali prvním západním popovým bandem na koncertě v Číně v roce 1985. Tento popový dokument ukazuje nejen hudební talent, ale také kulturní a politický význam této nezapomenutelné cesty. Sleduje, jak pod vedením managementu Wham! Vznikla odvážná myšlenka upoutat pozornost a proniknout na americký trh. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Rovné beaty.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Pozor, pozor, tenisoví fandové. Na kurtu ve Štvanici se rozhořela bitva o postup do čtvrtfinále turnaje WTA Prague Open 2024. Nikola Bartuňková právě bojuje proti Lanlaně Tararudíové z Thajska, zatímco Barbora Krejčíková si to rozdává s Lucí Havlíčkovou. Sledujte to na ČT Sport a nechte se unést tenisem. Ve světě českého fotbalu zavládl nostalgický moment, když rekordman Milan Petržela v 43 letech ukončil kariéru. Tento záložník nastřílel za 22 sezon 60 gólů v 5 stech 37 ligových zápasech. I když už nenastoupí za Slovácko, slíbil, že fotbal zůstane jeho vášní a bude hrát pro zábavu. Bucha se vrátil do akce v MLS a střílel jako ostřílený střelec, když bohatýrským výkonem přispěl 2 góly k vítězství Cincinnati. Tato fotbalová euforie přilákala pozornost fanoušků, kteří byli svědky návratu formy, která zahřívá srdce jako šálek dobré kávy v pondělí ráno. Kdo ví, zda nám Bucha příště nenadělí i hat-trick. Hradecký fotbalový tým se po více než 3 desetiletích vrací na evropskou scénu, když dnes od 20 hodin vyběhne v předkole Evropské ligy proti norskému Tromse. Tento historický návrat připomíná rok 1995, kdy Hradec naposledy zazářil na evropských trávnících a může se těšit na nezapomenutelný večer. Jablonec mezitím zamíří do chorvatského Varaždínu, kde se pokusí vytvořit si výhodnou pozici do odvety konferenční ligy a doufá, že jejich fanoušci budou fandit nejen hlasitě, ale i vesele. A to je to vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Ako

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Je 5 hodin na Rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B. Přijď zažít neopakovatelnou energii v samém srdci Prahy. Doráž na D&B with Night v legendárním klubu Roxy. Těšit se můžeš na noc nabitou exkluzivními B2B sety, které zaručují tu nejlepší atmosféru a výběr toho nejzajímavějšího z aktuální drum and bass scény.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Pozor, pozor, tenisoví fandové. Na kurtu ve Štvanici se rozhořela bitva o postup do čtvrtfinále turnaje WTA Prague Open 2024. Nikola Bartuňková právě bojuje proti Lanlaně Tararudíové z Thajska, zatímco Barbora Krejčíková si to rozdává s Lucí Havlíčkovou. Sledujte to na ČT Sport a nechte se unést tenisem. Ve světě českého fotbalu zavládl nostalgický moment, když rekordman Milan Petržela v 43 letech ukončil kariéru. Tento záložník nastřílel za 22 sezon 60 gólů v 5 stech 37 ligových zápasech. I když už nenastoupí za Slovácko, slíbil, že fotbal zůstane jeho vášní a bude hrát pro zábavu. Bucha se vrátil do akce v MLS a střílel jako ostřílený střelec, když bohatýrským výkonem přispěl 2 góly k vítězství Cincinnati. Tato fotbalová euforie přilákala pozornost fanoušků, kteří byli svědky návratu formy, která zahřívá srdce jako šálek dobré kávy v pondělí ráno. Kdo ví, zda nám Bucha příště nenadělí i hat-trick. Hradecký fotbalový tým se po více než 3 desetiletích vrací na evropskou scénu, když dnes od 20 hodin vyběhne v předkole Evropské ligy proti norskému Tromse. Tento historický návrat připomíná rok 1995, kdy Hradec naposledy zazářil na evropských trávnících a může se těšit na nezapomenutelný večer. Jablonec mezitím zamíří do chorvatského Varaždínu, kde se pokusí vytvořit si výhodnou pozici do odvety konferenční ligy a doufá, že jejich fanoušci budou fandit nejen hlasitě, ale i vesele. A to je to vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Posloucháš Zlomený beaty na Béčku.

začíná Boom Bap na Rádiu B. Hola, hola, nazdar bando, já zdravím všechny posluchače Rádia Bčko, od mikrofonu z Roudnického studia se k vám hlásí Lobo a právě začíná pořad Boom Bap, a.k.a. rapová hodinka Rádia B. Já doufám, že se máte všichni fajn a užíváte si krásných letních dnů a slunýho počáska. No a jestli ne, tak se vám pokusím zpříjemnit minimálně hodinu kvalitním rapem. Dneska si dáme výlet od západního pobřeží přes New York až do Evropy a můžete se těšit na jména, jako je DJ Premier, Redman, Method Man, Buckshot, Exhibit, ale taky třeba jména, který možná dneska teprv objevíte, to se teprv uvidí. Každopádně se máte na co těšit, takže nastražte sluchátka nebo zesilte repráky, protože dneska to bude stát zase za to a ukážeme si, že Boom Bap rozhodně nepatří do starého železa. Začínáme pěkně z ostra, Dr. Moriarty, 2Max a Andre Legacy. Tady rozhodně stojí za zmínku 2Max, který je zakladatel projektu Visionaries a je na scéně už víc než 20 let a dokazuje to i touhle skladbou, která je rozhodně mega našláplá. Jmenuje se to Natural Born Illest a za mě je to skvělá věc, kterou si dnešní Boom Bap pěkně odstartujeme, tak pojďme na to, Boom Bap na Bčku, rozjíždíme právě teď, přeju vám příjemný.

hostovačka dnešního dílu Dr. Moriarty, 2Max a Andre Legacy a za mě vychytaná záležitost a my se pojďme přesunout na další petelici, tentokrát dáme západní pobřeží, který si tady zas tak často nedáváme. Většina lidí si při tom západním pobřeží představí Dr. Dreho nebo Snoop Dogga, jenomže tohle z to místo skrývá spoustu dalších klenotů. Když řeknu třeba Pimp My Ride, tak se určitě každému z vás vybaví Exhibit a přesně to si dneska a právě teď pouštíme. Dáme si jeho novou věc ve spolupráci s ním taky Demrick, Fingas nebo Scoop the Vile, což je syn slavného producenta Kid Frosta. Stojí za beaty třeba pro Kendricka Lamara nebo taky právě Snoop Dogga. No a pojďme si společně užít tuhle tu oslavu kalifornského soundu na Bčku.

0: No tak jo, dnešní boom bap se nám pěkně rozjíždí a my pojďme na další věc. Sestava, která budí respekt ještě před prvním úderem beatu, DJ Premier, Alchemist a k tomu Evidence, Dilated Peoples, který vlastně začínal ještě předtím, než začal rapovat jako writer a vlastně všechny klipy, kde se objevují nějaký graffiti, tak jsou vlastně jeho práce, tak to je taková malá zajímavost, kterou jste možná nevěděli. Každopádně tahle ta trojka vydala novou věc s názvem No Expansion a musím říct, že to fakt šlape a my si to dáváme v boom bapu a na béčku. Pojďme na to.
1: Prime Minister of Defense, Master Chemist. Rev up the engine, I'm just getting the systems warm. Solid as a rock, even if I'm in liquid form.

Rádio Béčko a pořád Bumbap a my si teď ukážeme, že rap může být pořádný nářez, ale zároveň taky technicky dokonalej a přesvědčí nás o tom Block McCloud, R8 The Rugged Man a Self Title se skladbou Crazy Man.

Tohle byl pořádný nářez a my se přesouváme na další track a dáme si tentokrát dvě legendy, a to je Redman a Musta Ace. Redman vždy sázel na humor, energii a neskutečný charisma. Musta Ace je zase považován za jedno z nejlepších storytellerů všech dob a tahle skladba, kterou si pustíme, jim funguje úplně dokonale. O beat se postaral DJ Hansen a musím říct, že je to fakt velká šupa. Jmenuje se to Prelude a dáváme si to na B-čku v Boom Bapu právě teď. Yes, sir. Yo.

Stále ladíš Bumbeb na Rádiu Bčko a my si teď dáme jeden fenomén a to je Pete & Bass. Dvojice britských důchodců, která začala rapovat až ve věku, kdy většina lidí odchází do penze a dnes mají miliony fanoušků. Jejich videa pravidelně sbírají milionová zhlédnutí a dokazují, že hip-hop opravdu nemá věkové hranice. Mnozí si zpočátku mysleli, že jde jen o vtípek, jenomže oni stále vydávají nový skladby a koncertujou a tím krásně dokazujou, že na rap není nikdy pozdě. V téhle skladbě se k ním přidává můj oblíbený MC Prof a je to za mě velká libovka, jmenuje se to Kin, I'm Outside a my si to dáváme v Bumbepu na Bčku.

0: Stop all that begging. I got a fiend that shooting his foot like he Megan. I got two Glocks. They stop outside. If I put them up, it's 11. Nigga, I'm overly breaded. I'm about to Kevin Garnett it. I'm about to up his skull. We got the shit for the low. Getting that cheese and shred it. I've been outside since 7.
1: I've been outside for a minute. I ain't gonna talk, I'ma live it. Every day, a second, every minute. Survival of the fittest. Get it? Coming from a kid, I'ma end up fucking shooting you. I'm gonna fucking kill you.
2: Tak, tohle byli stařící Pit & Bass, kteří dokazují, že na rap není nikdy pozdě, a my se přesouváme na první rubriku dnešního Boom Bapu, a to je česká slovenská pecka. Dáme si novinku ze Slovenska. Tono S udělal novou věc s producentem, který se říká Bejus, a jmenuje se to Náklady. V samplu tam můžete slyšet Mariana Lasicu a musím říct, že mě to mega baví. Pojďme si to pustit.
3: Ja som mu donesol text a možno som mu niekedy povedal aj svoju predstavu o tej hudbe. Dokonca sa mi zdá, že som mu aj zaspieval nejakú melódiu. Videl som, že sa tak potutelne usmieva. A mal pravdu, pretože tá hudba, ktorú potom napísal, bola vždy úplne iná ako moje predstavy. A nielenže lepšia, ale najmä povýšila ten text.

Dohrál nám Tono S a Beus, skladba Náklady v rubrice Česká slovenská pecka. My se teď přesouváme do komiksu, protože Tsarface pro nás chystají nový album a dávají nám ukázku se singlem, který se jmenuje Brothers Grimm, kterým se objevuje taky britský herec Frankie Pulitzer. Na tohle album se moc těším, objeví se tam, nebo má se tam taky objevit Busta Rhymes, Method Man a nebo taky Kendra Morris. Jsem na to moc zvědavej, mělo by tam být 15 skladeb, no a tahle ta ukázka teda stojí za to. Pojďme si to pustit, Brothers Grimm a Tsarface na featu Frankie Pulitzer.

to the classic. Stále posloucháš Bubeb na Rádiu Bčko a my si teďko dáme rubriku Classic. Tentokrát si dáme kapelku Dazzy FX, legendární záležitost Naki Nigazov z alba Hold It Down z roku 95. Neskutečná petelice i po těch letech, pojďme si to připomenout. Classic. The way it's going down in the underground.

No tak jo, bando, koukám, že čas nám letí neskutečnou rychlostí, tak pojďme na další rubriku a tou je buchetka dnešního Bumbepu. Frajerka z Nizozemska, která se říká Starlight, tak ta nám představí svůj novej track s názvem Off the Hinges. Já musím říct, že mě to baví a schválně chci slyšet váš názor. Klidně mi napište, za mě je to velká petelice.

No tak teda, já musím říct, že dnešní buchetka Boom Bapu zandala neskutečně. Starlight teda si myslím, že by strčela do kapsy kde jakýho MCho za mě. Hroznej diktát. No ale my se přesouváme na album dnešního Boom Bapu a tam jsem vybral Redmana a jeho poslední album Muddy Waters 2. Za mě asi jedno z nejlepších alb, který vyšlo v loňském roce. Neskutečná morda, byl jsem na něm mimochodem taky v Sasazu před pár měsíci a ten koncert byl neskutečný. Ta energie, kterou Redman rozdává, je prostě boží a mimochodem tohle album mám taky podepsaný od něj, nemohl jsem ho nikde sehnat a sehnal jsem ho až na tom koncertě. Prodávali ho tam za 800 pádio, tohle dvou LPčko, takže jsem nemohl jsem to nechat jen tak bej, takže jsem si ho pořídil a dokonce ho mám i podepsaný, takže velká radost. No a my si z tohohle alba pouštíme dva tracky. První je La La La na featu Method Man a druhý track si dáváme Why You Mad. Pojďme na to, za chvilku se loučíme.

za to, že jste vydrželi až do konce. Doufám, že jste si výběr skladeb, který jsem pro vás dneska vybral, užili, že vás to bavilo. Třeba jste objevili i něco novýho, to by mě potěšilo. Každopádně díky dík a užívejte léta, mějte se krásně. Slyšíme se zase příště v dalším díle pořadu Boom Bap. Dneska si samozřejmě nakonec dáme jako vždy Wu-Tang. Popravdě si ani nejsem jistý, jestli jsem tuhle skladbu tady někdy hrál. Každopádně dneska si ji dáme. Track se jmenuje High společně s Wu-Tang, zpěvačka Texa ze Skotska, poproková zpěvačka. Za mě velice povedená věc z roku 2020, tuším. Pojďme do toho ještě jednou díky dík, mějte se krásně a dávejte na sebe pozor. Čau.

Tak vypadá, že nám to hraje. Tak mě něco taky můžete napsat, jestli tomu tak je, nebo ne. A zdravím Ghosta. Čau, brosky. Paprika tady vidím, nazdárek.

Rufus du Sol in der Blume. A samozřejmě zrychlíme. Páč to dá rozum.

0: Rádiu.
1: Takže ještě jednou dobrý večer, posloucháte pořad Myšmaš na

Ale budete to muset nazdílet vy, páč, mě to nějak nejde. A nemůžu reagovat tak, jak bych chtěl. No jo. A vidím tady Romana Lonskýho, Verču Husákovou, ahoj. Bídyho, nazdárek. A jdem.

Přátelé, kamarádi, zítra máme páteček a my hrajeme v Litoměřicích v Labuti nějaký ten elektroswing po hodně dlouhý době s Alíkem, s Mastou, Switchem. Těšíme se na vás, doražte. Páč, kapacita omezená, doražte brzy. Já doufám, že to hraje.

Jojo, Lush Life a Zara Larsson, akorát trošku jiným podání. Tohle je prostě náš obrovský banger. Můj a mojí milovaný dcerunky.

A zdravím Bianku, ahoj. A zde taky všechny ostatní posluchače, který nevidím na Facebooku a poslouchaj Véteru Rádia BCZ. A přátelé, kamarádi, my vám ty medaile přivezeme, nicméně čím mě ta moje malá překvapila,

pecku si moje milovaná dcerunka dala do playlistu, že se jí to moc líbí. Elevator Subfocus. Posloucháš pořád Myšmaš. A zdravím Míšu Tichou, ahoj!

Jo, Berčo, můžeme se vidět zítra v Labuti, Electroswing a samozřejmě Swing and Bass do vás naperem. Takže samozřejmě klasika, taková, jako jsme to hráváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváv

Dneska to bude mít takový krásný pestrobarevný, barevně pestrý, pestře, barevnění a tak dále, já nevím, co se do toho zavotal. Nevadí. To už nevadí.

Miluju tuhle věc. Pro mě zapomenutá věc. Nechápu proč. Boží, boží, boží. A zdravím Berču Millerovou, ahoj. Zdravím vás do Chodova, do Ústí nad Labem. Do Šicanska, do Prahy.

A zdravím Police, čau kámo, už jsem si říkal, Jo, musím říct, že asi Police je něco jako pan Odvárka u Krause. Ale nejsem si úplně jistý, to jako. Ale je vás víc takových AKA Odvárků. Těma, to je dobrý. Každopádně posloucháš pořád Myšmoš na Rádiu B. Oh yeah. Jo a zítra Labuť, Litoměřice, Elektrosvink, já, Masta a Vík na bicí a Switch, náš kamarád. Přijďte včas, páč, jelikož nýbrž a poněvadž kapacita omezena. Když Police, možná Roman.

Posloucháš pořád Myšmaš na Bčku, jsem se trošku rozmášnil. Každopádně, bomboklád na vás.

A nebo taky ne. A zkusíme si nějaký freestylek, ne? Aj do toho, mišmaše.

0: track, který mě vlastně dostal k drum and bassu. Doslova, byl to první track, který jsem slyšel drum and bassovej. Zahrál ho I'm Cyber Ivanka, tímto jí zdravím.
1: Bomboklad!

Za mě tohle goldovka, pač mi ovlivnila život, doslova. Samozřejmě mám to i na vinulu, ne že ne.

Dominik. Wow, hodím tyhle věci teďka. Poslední dva dny úplně nechápu, co to na mě ten Roman poslal. What it seems. To je tak, když se přehmátneš. Ale jako fake reality a re-enter bych řekl, že asi jo. A ptali se mě, jestli mě to baví, asi jo. A ještě stále ma to baví.

Jinak v Roxy, noha, 4. února. Doufám, že se vidíme. Moment, jestli nekecám, 4. února, Roxy.

když už mluvím o té naší kapelce. To by mi hamba packovala, kdybych nezahrál

po pátku, zítra Litoměřice, prostor v Labuti, kde budeme hrát Electro Swing, kapacita omezená, doražte včas, ať se tam dostanete, bude to mejdán, dlouho jsme nebyli, dlouho. A Electro Swing ještě po to díl. Víme, že tam budou nějaký narosky a tak dál, takže jako věřím, že to bude divočina. A zaswingujeme si, samozřejmě budeme mít dress code, šandy, dáme určitě nějaký šaty a tak dál. Bude i swing and bass. A vám určitě nějakou parádu pošlu do éteru.

moje kapela, respektive jsem její součástí. Jsem za to kůrník šopa rád.

0: Je 8 hodin večer na Rádiu B.
1: Dámy a pánové,

Krásný večer, vážení přátelé, začíná Vintage C. Zdravím všechny posluchače u rádiových přijímačů a vlastně i u těch internetových. Právě nám začíná hodinka od 8 do 9 na vlnách Rádia Bčka. Já jsem Cvrkoslav Zelený, zase jsme se nějakou dobu neslyšeli, ale všechno proberem, takže se běžte polně postavit, zkušte si pro něco dobrýho k pití a myslím si, že naše hodinka může právě začít. Vintage C číslo 168, Cvrko Brkovi studiu. A zbytek už je na nás, tak pojďme na to.

Takže ještě jednou pro všechny pozdě příchozí přátelé, ladíte Radio Bčko, vintage číslo 168 a my jsme ho právě odstartovali prvníma dvouma peckama Somebody's Watching Me od Rockwellu a Sing It Back, Maloko. Přátelé, moje obě oblíbené písničky, takže proč s nima nezačít? Dneska si dáme takový rychlejší start a myslím si, že už u třetí, čtvrtý, pátý písničky se to začne lámat a pomalu budeme zpomalovat, ale to už je takový můj prostě tradiční věm, no, co se dá dělat. No a vlastně nevím, kde začít, tak to vezmeme nějak po pořadě, takže bych to začal asi dnešním dnem. Já to dneska přednahrávám, přátelé, už to tady nahrávám, je 3 hodiny a 5 minut a já už sedím pilně ve studiu a nahrávám pro vás tenhle ten díl. A vy asi víte proč, protože hrajeme od 4:30 hokej a já bych vlastně o ten hokej přišel, když bych tady byl ve studiu nebo nestihl bych se připravovat a podobně. Takže kvůli tomu jsem tady už teďkon. Já jsem měl dneska ještě super den v tom, že jsem byl u zubaře. Paní doktorka mi nalepovala novou korunku, takže já jsem vlastně byl na půl dne v práci. A pokud děláte od 5:30, tak půl dne v práci končí o 9:30. Takže jsem rovnou v 9:30, když ostatní kolegové chodili ještě do práce, já odcházel z práce. A pak rychlej zubař, koupil jsem si nový telefon dneska, protože se ho potřebuji vzít na dovču kvůli foťáku, ale k té dovče se taky ještě dostaneme. No a potom od zubařky vlastně rovnou sem k vám, následně půjdu kouknout na hokej a potom zalejt papriky na zahradu. Doufám, že i k tématu zahrada se dneska ještě dostaneme. Takže já tady mám dneska 3 hodiny odpoledne, je mi vedro úplně neskutečný. A ještě, že jsem abstinent, takže teď k tomu nepochlastávám. Takže tak, no. Pojďme si dát rovnou další skladbu. A když se tak slyším, tak se rovnou vrhnem na rubriku, co dneska ještě je papije. Další skladba Space Cowboy. Za mě netřeba představovat, tak pojďme na to.

0: Srdci, právě ladíte Vintážek s Srkoslátkem.
1: No a my už máme za sebou skladbu Space Cowboy, přátelé. Máme za sebou znělku, takže už vlastně frčíme v plný parádě. Já jsem vám slíbil před písničkou, že si dáme rubriku Co dneska Štěpa pije. Hele, piju Fernet, jo, ale je to peklo. Byl jsem si v Bile vlastně pro butylku Fernetu. Co mě hodně překvapilo, že v Bile stojí ten lepší Fernet o 20 korun míň než ten horší Fernet, jo, a to mají mezi sebou nějakých 8 voltů rozdíl, ale to vem čert, takže tím jsem se nějak tak vybavil cestou do studia. Následně bylo hnedka po otvíračce, takže v pivotéce vedro, ale vedro až do prdele, opravdu já tady sedím bez trička, teče mi z čela. Člověk by si řekl, neměl by si pít Štěpo ten Fernet, ale já vzhledem k tomu, že jsem profesionální alkoholik, tak jsem si došel pro studené točené pivo. No a tím si tady teďkon lámu do ksichtu vlastně jedno pivíčko z naší pivotéky. Je to nějaký řezaný, ale upřímně jsem zapomněl, jak se jmenuje. No a k tomu se přikládám právě tím dobrým Fernetem. Hele, taková je moje životní situace. Lepší už asi nebudu, ale hlavně, že mě to baví. Já jsem rád, že to baví i vás, takže tolikero k tématu, co dneska Štěpa pije. No a my už se společně vrhneme na další skladbu, tentokrát Sweet Dreams, Eurythmics. Myslím si, že není potřeba přestavovat. Tak pojď mi.

Máme za sebou Eurythmics, Sweet Dreams, přátelé, moje oblíbená skladba. Mně vlastně přijde, že většina těchto skladeb jsou moje oblíbené skladby, takže co se dá dělat. Každopádně přemýšlel jsem nad nějakým zajímavým tématem a myslím si, že téma tohohle vstupu by mohl být hokej. Takže já nevím jak vy, ale pro mě mistrovství je takový malý sportovní svátek. Já vlastně vůbec žádný sport nesleduju, všechno je mi úplně jedno. Fotbal, formule, vole, golf, já nevím, co tě napadne. Tě to vlastně všechno jde jedním uchem tam a vlastně to ani nepřijímám, takže ani druhým ven, mě to je úplně jedno. Ale ten hokej, to je vlastně jediný 14 dní, kdy sleduju a kdy vlastně chodíme třeba na pivo, podívat se na promítání, nějakým způsobem zafandit. Jako ruku na srdce asi nejsem takový ten debílek, co by si dával vole vlaječky na zrcátka od auta, nebo jíčce, co by chodil v drezu do práce a podobně, to úplně nedělám. Ale na olympiádu jsme koukali, teď na mistrovství koukáme. Vám někteří, co mě vlastně znáte z fotografie a víte, jak jsem veliký, to překvapí, ale já jsem dřív hrál taky hokej. To, že mě pak vlastně všichni moji vrstevníci přerostli třeba o hlavu, to už je věc druhá, takže já jsem jim potom v 15 přestával stačit. Ale pořád to ve mě nějakým způsobem zakořenilo a hokej mám hrozně rád a koukáme. Letos se nám dvakrát nedaří na rovinu, ale zároveň hrajeme takový jako srdcerivný hokej, nejsme jako takový, já nevím, buzničky nebo týž. Není to úplně špatný, minimálně se na to celkem fajn kouká, teď jsme hráli s těma Švédama, ty jsme porazili a chtěl jsem říct o Kanadě, s tou jsme skoro hráli dobře, jako neberte to zle, a dneska nás čeká Finsko, vy už

tolik jenom hokej. No a co se týče muziky, mám tady specialitu Mr. Bombastic Shaggy Shit. Takže pojďme rovnou na to, ať kurva stihnu ten hokej o půl pátý. Takže zpátky k muzice, Vintážek pokračuje a tohle je Mr. Bombastic.

No a za námi je Mr. Bombastic. Přátelé, probrali jsme, co vlastně mám dneska dobrýho k pití. Já doufám, že i vy máte nalitej nějaký třeba chladnej, řekněme, tropický drink. Já mám hrozně rád takový ty džusíkový, různý takový ty, co se člověk stydí si jako objednat na baru, ale přitom to máme všichni rádi, jo. Takový ty džusíky a grenadíny a ovoce nahoře, takový ten pomerančík, paraplíčko. A jak se jako děsně styděl si to někde objednat, ale tyhle mám to hrozně rád, jo. To je jenom tak mezi řečí. No a naše další téma

0: probrali jsme alkoholismus, já myslím, že bychom se rovnou mohli vrhnout na cestování. Já jsem vám v minulém díle, nebo v minulém díle v tom, co jsem nahrával, jo, ono už je to nějaký pátek, nastínil, že bych měl plán teďkon vyrazit na jaře do Thajska a potvrdilo se to. Nějakým způsobem budu vyrážet za týden, možná týden a půl. Je to červen 10. zdali se nepletu ve středu, takže mě čeká ještě týden práce, ale bože, těším se úplně kravsky, opravdu. Naplánoval se tam skvělý výlet, kde bych si dal den v Bangkoku, následně bych přelítnul do Trátu, dám si den v Trátu. Tam vzhledem k tomu, že jsou legální všechny ty věci, co legální bejt mají, tak mám návštěvu pěstírny, podívám se, jak to tam funguje, nakoupím si sortiment a potom mě čeká výlet lodí právě na ostrov Koh Mak, kde budu bydlet asi 14 dní a tajně doufám, že bych si udělal třeba potápěcký kurz nebo se podíval vedle na ostrov na jejich národní přírodní parky a tak dále a tak dále. Až se to vlastně vyvrbí a vycílí to v to, že si dám zase den v Bangkoku před odletem domů, zase ztrátu poletím do Bangkoku, tam den zůstanu, abych měl takový ten klídeček a následně přes Frankfurt do Prahy. Strašně se na to těším, v práci už mě to leze nějak na nervy poslední dobou. Nebo ne, že by mě jako štvala ta práce, ale štve mě prostě to vstávání a takový ten režim a to já miluju režimy, ale zároveň vlezte mi na záda, to prostě nejde. Nejde dělat rok, dva v kuse, takže teďkon Thajsko na měsíc a vlezte mi na záda, ale co si budeme hovořit. A vlastně, když jsme to takhle hezky nakousli, tak mám pro vás připravenou úplně skvělou skladbu, která právě potvrdí tu moji náladičku. Jmenuje se No No No No a je to taková reggae klasička, pohodovička, odlehčivačička. Přátelé, vy dále ladíte Rádio Bčko, omlouvám se za přeřek a Cvrkoslav Zelený v pořadu Vintage je stále jenom váš a ještě další půl hodinu bude. Tak pojďme zpátky k muzice, Down Pen a No No No!
1: The boy selection without objection!

dohrála nám skladba No No No od Down Pen. Přátelé, tohle byl takový můj oslý můstek k tomu vlastně se dostat k pomalejším písničkám. Ne, že by všechny ostatní pecky do konce dílu byly reggae, ale nějakým způsobem teď trošku zpomalíme. Bude tam nějaký garage rock, možná psychedelic rock. Vidíte sami, kam se zasměřujem, ale tak jako tak už to nebude žádná diskoška. Já pokud koukám správně na hodiny, tak máme 25 minut do konce, což znamená, že pokud poslední 10 minut je písnička, tak mám 15 minut na to se vykecat. Ale pro normální lidi je to v pohodě, ale já vzhledem k tomu, že vždycky mám co povídat, tak je to pro mě složitý zhrnout vlastně všechny ty nápady naraz, ale myslím si, že dneska hlavní téma by mohla být zahrada. Já nevím, jak to máte vy, ale já jsem vášnivý zahrádkář a vlastně většinu toho volného času, který mi po práci zbyde, nebo zbyde po rádiu a po všech těch koníčkách jiných, je trávení času na zahradě. A letos se mi to hrozně dobře rozjelo. Včera jsem dokončil sadbu. Mám vysutý záhony, takový ty vyvýšený. Udělal jsem to z paletových ohrádek. Dole mám cihly se štěrkem, mám tam koňský hnůj, mám tam koupenou hlínu. By the way, ta koupená hlína, kurva, nikdy, ale fakt nikdy nepřekoná cenu těch paprik, jo. Takže jsem si už teď za hlínu zaplatil víc, ale přeci jenom je to koníček. To nechci úplně předbíhat, ale to, co chci říct, že mám vysazených 20 sazenic paprik a 9 sazenic rajčat, každý jiný druh, i papriky jsou různý druhy, takže to je teď to, co po čem úplně já toužím a chodím to tam zalejvat a hnojit a tak. A ještě jak je to vlastně v těch ohrádkách, tak nějakým způsobem to extra neschne, není to na návětrné straně, není to, já nevím, úplně na přímém sluníčku, ty malý sazeničky si tam vyloženě lebeděj. Takže to je moje zahrada, k tomu samozřejmě tam nemám vysazenou žádný automaty a tak dále. A věnuju se jenom právě těm paprikám a rajčatům a už se pomalučku těším na moje dozrálý meruňky, protože ty bývají v půlce léta, to už je skoro za dveřma. Takže já teď svoji zahradu až pletím do Tajska, odeznám tátovi, všechno posekám a tak dále a doufám, že táta svědomitě bude chodit zalejvat a starat se mi o ty moje papričky, protože on čili taky rád a můžeme to potom společně žrát. No a co se týče muziky, přátelé, další skladba, jako by to věděla, jmenuje se Green Onions, zelené cibule a asi netřeba říkat nic víc. Pojďme rovnou na to. Vintážek se přechyluje do své druhé poloviny. Aby se přechylujete se mnou, tak pojďme vy přechylenci zpátky k muzice.

0: No a za námi už je skladba Green Onions a protože jsem si vlastně nepřipravil žádný téma na tenhle vstup, tak si myslím, že je pravý čas na to dát si českou písničku a vintážku. Tentokrát je to Ilona Píčáková a skladba Amsterdam. Tak pojďme na to.
1: Alpy tě ohromí, Karole, ale tohle, to tě dojme. Ven se na to podívej. Vidíš to? To není země, to je zahrádka.

0: Právě ladíš Vintage C.
1: No a kocourci moji, my pomalouku polehunku olizujeme 9. hodinu a to znamená, že už bych měl jít nějakým způsobem do prdele. Ale víte sami, že já to nahrávám, teď už jsou 4 hodiny, trošku dopředu, takže nějakým způsobem já se teď musím odebrat na hokej, potřebuju to tady pofackovat, nějakým způsobem zeditovat a tak dále, to patří k těm rádiovým věcím, potom zaplatit za to moje řezaný pivo v pivotéce a utíkat směrem do garáže, kde budeme společně s klucíma koukat na televizi v dílně na dnešní díl Česko versus Finsko, semifinále a tak dále, i vy už vlastně jako posluchači moc dobře víte, jak to dopadlo, ale já jsem ještě jalovej, já vlastně nevím, že jsme vyhráli takhle dopředu, ale pevně doufám, že vyhrajem takhle dopředu. Teď mě ten podklad přestal hrát, ale měl hrát. No a nezbývá mi, než se s váma rozloučit, poděkovat za to, že jste nějakým způsobem moji věrní a moji posluchači. Přátelé, díky a čau, já jsem Cvrkoslav Zelený, tohle byl Vintage C číslo 168, nahrával jsem mu dneska trošku dopředu, nahrávám to tady, vole, bez trička, v kraťasech, je mi vedro až do prdele, ale dělám to pro vás a mě to nějakým způsobem baví, ale pojďme to brát pozitivně, máme to za sebou a směrem na hokej. Vy už víte, jak dopad, ale i kdyby ne, já věřím, že vyhrajem. Já jsem Cvrkoslav Zelený a slyšíme se zase příští týden, to bude asi poslední předtajský týden. No a pak uvidíme. Mějte se, čau a díky za poslech. Radio Bečko, fucking all over the board.

0: Enormní.
1: Intergalaktický.
2: Extrém.
0: Titán.
3: Megalomanský.
0: Monstrózní.
4: Gargantuánský.
1: Supermasivní.
0: Giganty.
5: Malý pátek.
1: Malý párek. Ne, vole. Malý pátek.
5: Malý pátek.
6: Malý pátek. To já žeru.

Ahoj, ahoj, milí posluchači, je chvíli po deváté a to je ten čas na pořád Malý pátek na Radiu B. V dnešním pořadu, jako vždy, vás provede DJ Cynic a užijeme si hodinu drum and bassové hudby, nových, ale i starších skladeb od populárních producentů, ale také neznámých a málo známých. Dále si povíme o nadcházejících akcích v průběhu pořadu, ale a společně si to užijeme. Začínáme skladbu Dreaming od producenta Spy a já vám přeji příjemný poslech.

hrát po klubech a různých barech. A potom v roce 2005 vydává na Metalheads svoji první skladbu. My jsme dnes slyšeli Dreaming, ta nám odstartovala dnešní pořad.

této skladbě nás čeká dvojice skladeb Ganja Madness a What You're Gonna For Me. Posloucháte Malý pátek na Béčku.

Skončila nám dvojice skladeb Ganja Madness od Future Assassins a druhá skladba byla What Got For Me od Pirapus a Signum. My si teď pustíme skladbu od Break Age a Rico Dunn. Já vám ji pak dám ještě od začátku, protože by jsem vám chtěl říct první informaci o akcích a hned to bude taková jedna negativní malinko, protože letos nebudeme dělat Drummy Bassy Open Air. Někteří z vás už si všimli, že to neproběhla žádná událost a tady ty věci. Teď na Humberku byla jedna akce, to dělali kluci Keblický a my letos vynecháváme po všech těch letech a budeme se soustředit na jiné akce, hlavně na naši akci v tunelu a to bude o vinobraní. To je až v září a mezi tím se uvidíme na některých akcích a jedna z těchto akcí budou narozeniny Rádia B. Ten samý den 15. srpna bude v Teplicích na zámku Doubravka techno a drum and bass akce, kde vystoupí spoustu skvělých DJs. A já si zároveň na drum and bassové stage. Na techno se představí Jacqueline, Husky, Miguel, Orkus, Quickie, I'm Jacob, Majsny, Simír a Tim Clock. Tato akce Doubravka, elektronický hudební festival. Není to zámek, omlouvám se, je to hrad. Hrad Doubravka. 15. srpen 26. Techno Drum and Bass. A za Drum and Bass vystoupí Nitrofix, Gizmo, Marshall, Fat Ferry, Vormik, Dumpling, Jimmy Cocaine, Mary a Krenkis a DJ Cynic samozřejmě. Takže sledujte tuto akci Doubravka s dvojitým V. Electronic Music Festival v Teplicích, 15. srpen. V ten samý den máme narozeniny Rádia B, akce v Podzámčí. Můžete se těšit na skvělý program, který bude zveřejněn na našich stránkách. Já zatím moc nevím, ale můžete se rozhodně na co těšit. Minule jsme tam měli Kata, tak uvidíme, co se podaří domluvit letos. A další dvě akce, to jsou vinobraní jedno litoměřický a jedno roudnický a o tom vám řeknu v dalším vstupu. Teď si dáme od začátku skladbu od Break Age a Rico Dunna pod názvem Control. Posloucháte Malý Pat.

řekli jsme si, že 15. srpna máme dvě akce, jednu v Roudnici a jednu v Teplicích. Já se vrátím k té Roudnici narozeninám. Samozřejmě vystoupí DJové Rádia B. Letos nebudeme mít hosta, zastaneme to sami, ale bude to famózní jako vždycky, když přijdete a děláte atmosféru. Hosta vymyslíme na příště. A akce začíná od 14:00 a končíme v 22:00.

po srpnu máme zářijové akce, v září máme vinobraní Rudnice, to je 12.9., kde budeme mít Radio B Stage a o týden později je Litoměřické vinobraní, kde máme stage v tunelu, budeme mít dvě letos stage, techno a drum and bass. A rozhodně se máte na co těšit v obou městech a my se těšíme na vás. 12.9. Rudnice a 19. Litoměřice. V Litoměřicích rozhodně zajděte na Dominikánské náměstí, kde začíná ta elektronická paráda pro nás, kde vlastně paskvilovod Explosive Stage to rozjede do 10 hodin povolených a tak rozhodně zavítejte a užijte si tam pěkně na vzduchu a po 10. hodině se přesuneme do podzemí a můžeme tak vinobraní užít až do konce. Do 5, budu se snažit do 6, uvidíme, kolik sil nám zbyde. My jsme slyšeli skladbu No Looking Back od Bass Stripper a teď v podcastu máme skladbu Jack od producentů Breach a Oaks. Posloucháte Malý pátek na Béčku.

na Beat for Love, kde také máme zástupce Rádia B, Net, Base Coffee, Fefe a STVS. Takže všechny tady ty zdravím, zdravím celou tady tu bandičku všech, co tam jsou, a moc si to užijte. Včera vás to spláchlo, ale všechno se podařilo zachránit. Tak, můžete užívat dál. A i my jedeme dál a máme tady skladbu od Limbs a Any, sorry. A je to Checks Up.

Skladba Muevete nám právě dozněla od producenta Critical, psáno s káčkama, ne s céčkama. Výborná záležitost taneční a nám už začíná Everything in its right place od producenta Buckwell. Pojďme si společně užít na Bčku pořadu Malý pátek.

po skladbě Answers od Ine a Verbs následuje Blanks Circle od VS a SMG. A já bych vás chtěl ještě pozvat na jednu akci, a to je Libuchovická pouť, kde budeme mít malinkou stage a občerstvení u zátoky, úplně u řeky Ohře, hned vedle mostu, z druhé strany celý tý poutě. Tak tam se rozhodně zastavte, pokud budete v Libuchovicích na pouti. A ta se koná 7. až 9. srpna, týden před narozeninama v Rádia B.

čeká ještě jedna skladba od těchto producentů Mercurial. A poté už nám zbývají pouze dvě skladby. Vždycky to uteče po té půlce neuvěřitelně. Posloucháte Malý pátek na Béčku.

Pořád Malý pátek je tady každý čtvrtek o 9 hodin. S rekapitulací v neděli, ve čtvrtek zase v neděli a pak zase naživo Malý pátek ve čtvrtek.

Takže pokud byste náhodou zmeškali dnešní živý vstup, tak máte další 3 šance a za 14 dní máme tady nový díl. Další skladba je od Paperclip a Machine pod názvem Moon Eraser. Posloucháte Malý pátek na Bčku. Blížíme se pomalu ke konci.

A my tady máme dnešní poslední vstup a já bych se vám chtěl všem moc poděkovat za poslech novým i stálým posluchačům. Choďte na Mejdany, buďte na sebe hodný, mějte se rádi a choďte na všechny Mejdany všeho druhu, nejenom drum'n'bassu, užívejte si život, užívejte si léto, hodně pijte, nejenom alkohol. Těším se na shledání na některých z akcí, které pořádáme, nebo kde budu vystupovat. A mějte příjemný, hezký večer. My dnes končíme skladbou Absent Minded od Empty Signs. Je to estonský producent, kterého jsem nedávno objevil. A jeho skladby rozhodně stojí za to, tak si ho pojďme malinko dnes představit jeho první skladbou. Poslouchali jste Malý pátek na Bčku. Zdraví vás DJ Cynic. Čuza čau, díkum dík. Absent Minded, Empty Signs.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

Rádio Béčko. S náma teprve žije. Rádio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. S náma teprve žije. Rádio B.cz.

Jedna hodina na Rádiu B. Rádio

jsou 2 hodiny na Rádiu B. Rádio